nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůsíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
10: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
16: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
18: Je, schořela mi kulma.
19: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.

Miss it a light,

Radio News. Některé školy prodlouží dětem prázdniny. Ne, že by na ně chtěli být tamní učitelé hodnější, ale školy nejsou kvůli rekonstrukcím ve stavu, kdyby se v nich mohlo učit. České dráhy zvítězily v obrovském tendru na zajištění dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vybraný dopravce bude provozovat příměstské vlaky. Praha a kraj za to společně zaplatí více než 165 miliard korun. Čínský prodejce levného oblečení Shein plánuje v září vstoupit na hongkongskou burzu s tržní hodnotou kolem 25 až 28 miliard dolarů. Čtvrtinu toho, na kolik firmu ocenili investoři v roce 2022. Jedním z důvodů propadu je i podezření, že firma při výrobě oblečení využívá nucenou práci Ujgurů v provincii Sintiana. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Máme krátce po 7 hodině ranní, vy si dáváte Dance Radio a taky čtvrteční ranní Fresh s Andy Roadem. Krásné dobré ráno, ještě jednou na vlnách 89 a 102,9 FM. Olaf Bazovský a Mitchie Van Pecka, kterou určitě všichni moc dobře znáte. Waterman, tak tohle byla jedna z těch věcí, která nám otevřela čtvrteční ráno a já doufám, že vzhledem k tomu, že se blížíme už pomaličku k víkendu, takže už dostáváte takový ten pohodářský nádech pro to, abyste si udělali nějaký třeba příjemný plány na víkend, protože se konec konců jedná o poslední prázdninový víkend. Já si pamatuju, já jsem tenhle ten víkend neměl nikdy moc rád, protože rodiče do mě už vandrovali, tak co, máš všechno připravený do školy, přines mi tašku, podívám se na to, abys hned od toho 1. září tam zavával a učitelky tě měli rádi. Ale mě naštěstí měli rádi a pokud teďko nějaká moje učitelka poslouchá taky samozřejmě. Zdravím. Co nás dneska čeká a nemine, tak určitě si dáme to nejlepší z taneční muziky. Mám tady pro vás i nějaký novinky v našem éteru, tak si na to rozhodně počkejte. No a teď už půjdeme dál na muziku. Jedna z novinek v našem playlistu Filip Zelinka Heartbreak, bude taky Don't Blink Band a nebo Rudimental a Be The One.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
13: A raz, dva, tři, 4,21.
14: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
16: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
17: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
18: Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
19: Dance Radio. Novinka.

Naprosto fantastická věc v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Rudimental, Morgan, Digadi a Pecka, která se jmenuje Beat One právě teď v našem éteru. Doufám, že si užíváte náš taneční playlist, který tady samozřejmě pro vás je každý den 24/7 a máme tady pro vás opravdu samý pecky. Za pár okamžiků se posuneme dál k dalším tanečním věcem, ale ještě předtím se podíváme na to, jak to bude ve čtvrtek vypadat s počasím. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k příjemným 27 stupňům. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Takže pokud chcete ještě chytit poslední letní paprsky a teplé dny, tak určitě dnešek je ten den, kdybyste měli využít ještě letní teploty. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou Becky Hill, bude taky Martin Solveig, Weiss, Calvin Harris a nebo DJ Snake.

0: Naprosto fantastická věc Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle byl DJ Snake a Bipolar Sunshine, pecka Paradise. Ještě jednou krásné dobré čtvrteční ráno s datem 27. srpna. Svátek nám dneska slaví Otakar, takže všem Otakarům přejeme samozřejmě i ze studia Dance Radio jenom to nejlepší, krásný čtvrtek, hlavně štěstí, zdraví, lásku a spokojenost. No a pokud i vy nějakého Otakara znáte, tak budeme rádi, když třeba mu napíšete, protože to tomu danému člověku určitě udělá radost. My na Dance Radio budeme pokračovat. Na taneční scéně se udělal obří obchod, ale obchod diametrálních rozměrů. Počkejte si na to, více dozvíte už po 8 hodině tady ve čtvrtečním ranním freshi na Dance Radio. Do té doby třeba Hightech, Say Say Say Waiting For You, anebo taky David Guetta, Kill Me Slow.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

Křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc s lavorem na zracení. Tohle to zažili už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřními noroviry. Většina lidí ani netuší, že noroviry existují. Podle lékařů však patří mezi nejčastější původce akutních střevních infekcí. Ve světě ročně zaviní odhadem až 200 tisíc úmrtí. Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rebusu celých 60 let. Jeho unikátní sbírka, kterou tvoří přibližně 6 tisíc exemplářů z celého světa, se již brzy dočká trvalého domova. Od jara příštího roku se totiž na zámku v Bílovci otevře vůbec první stálé muzeum hlavolamů v České republice.

Od září začíná nová sociální dávka, takzvané hlídáčkovné, má pomoci mladým rodičům, kteří jsou zároveň studenty prezenčního studia do 26 let. Navzdory vžitému označení hlídáčkovné není nutné prokazovat, zda jsou peníze použité na hlídání dítěte chůvou či jeho pobytu například v jeslích. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou, polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí na příjemných 27 stupňů a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: dáváte si čtvrteční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Já jsem Enderout a tohle je stále čtvrteční ranní fresh. Právě nám dohrál Lil Nas X a Billy Ray Cyrus Old Town Road. Úžasná věc, samozřejmě Diplo remix. Ale my se jdeme teď podívat na to, co jsem nakousnul už na konci minulé hodiny, protože nizozemský DJ a producent Hardwell vlastním jménem Robert van de Korput dělá další zásadní krok ve své kariéře. Oficiálně podepsal exkluzivní smlouvu s nakladatelskou divizí Armada Music Publishing, která spadá pod giganta Armada Music Group, což je vlastně jeden z největších obchodů na taneční scéně, který se udál, myslím se, posledních několik měsíců. Tento obchod přichází uprostřed náročného světového turné a upevňuje jeho pozici jedné z nejvýznamnějších osobností globální elektronické hudby, což je samozřejmě pravda. Hardwell se tak připojuje k neuvěřitelně silné soupisce autorů, mezi které patří Armin van Buuren, Dimitri Vegas, Like Mike, Nervo a spousta dalších. Tak já věřím tomu, že Hardwell opravdu udělal dobře, protože co si budeme povídat, Armada Music Group, neskutečně obrovský korporát, který samozřejmě spolu zakládal Armin van Buuren, a myslím si, že tohleto Hardwellovi přinese určitě nějaký to ovoce. Necháme se překvapit, co konkrétně z té spolupráce bude, jak se budou různě kolabovat s jinýma producentama, s DJema. Jsem na to sám upřímně zvědavý, každopádně big up Hardwell za tenhle ten obchod minimálně tohoto roku. Pojďme dál na muziku. Basement Jacks, Tiesto, Paul Kalkbrenner, anebo taky Jungle a The Wave.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 korun haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Novinka v našem éteru Jungle The Way, fantastická věc na 89 a 102,9 FM. Doufám, že jste si tuto věc užili stejně jako já. No a my za chviličku pokračujeme, čeká nás toho ještě spousta a spousta, ale ještě předtím, než si dáme muziku, tak se jdeme podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou, polojasnou oblohu. Odpoledne nám teploty vyletí k příjemným 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Myslím si, že takový poslední záchyv léta je tady, tak si to pojďme pořádně užít. A k tomu si dáme pořádnou taneční muziku. Justice, Flight Facilities, Matrix Futurebound, Norma Jean Martin, Dylan Francis a nebo taky Kungs. To je playlist na následující minuty. Jsme Dance Radio.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Některé školy prodlouží dětem prázdniny. Ne, že by na ně chtěli být tamní učitelé hodnější, ale školy nejsou kvůli rekonstrukcím ve stavu, kdyby se v nich mohlo učit. České dráhy zvítězily v obrovském tendru na zajištění dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vybraný dopravce bude provozovat příměstské vlaky. Praha a kraj za to společně zaplatí více než 165 miliard korun. Čínský prodejce levného oblečení Shein plánuje v září vstoupit na hongkongskou burzu s tržní hodnotou kolem 25 až 28 miliard dolarů. Čtvrtinou toho, na kolik firmu ocenili investoři v roce 2022. Jedním z důvodů propadu je i podezření, že firma při výrobě oblečení využívá nucenou práci Ujgurů v provincii Sintiana. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: krásný čtvrteční ráno od mikrofonu vás zdraví i dnes na frekvencích Dance Radio a Katie. I dnes startuje dopolední drive s datem 27. srpna a doufám a věřím, že už nás ladíte, ať už jste kdekoliv, v práci, ve fitku, v autě nebo kdekoliv jinde, tak doufám, že už máte naladěny frekvence Dance Radio. Čeká vás totiž super hudba, spoustu informací, novinek a taky už se lehce budeme ladit na podzimní sezónu, i to dneska probereme. Už za chviličku Sebastian Ingrosso, taky novinka od Panolda, The Free Jays a nebo Drum Song, spoustu skvělých melodií, takže hezký ráno.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Stavebniny Dech přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na Dech.cz.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Gorgon City, Are You Feeling It Too na frekvencích Dance Rády. Já vám přeji krásný ráno, máme čtvrtek 27. srpna a přátelé, už jsem teďka proletěla velmi zajímavou studii, která se dělala ve Spojeném království a samozřejmě tady se to týká nový výroční zprávy a studii, kterou prováděl Královský národní institut pro neslyšící a organizace Census White. A právě ta se zabývala tím, jak moc nás trápí takzvaný buď tinnitus, anebo problémy se sluchem po nějakém mejdanu anebo koncertu. A je to mazec, protože ta studie zjistila hned několik faktorů. Jenom to, že malý procento dotázovaných uvedlo, že nosí špunty do uší na hlasitý akce. Podle nový zprávy více než 80% hudebních fanoušků, teda konkrétně generace Z, uvádí problémy se sluchem a zvonění v uších po každém nočním vystoupení nebo mejdanu. Ve studii taky jako zahrnulo celkem se 2000 dospělých a právě ti uvedli, že téměř vždycky po každý návštěvě zažívají zvonění, bzučení nebo tlumení, nebo takový ten tlumený sluch. A 28% dotazovaných uvedlo, že se účastní akcí s hlasitou hudbou alespoň jednou týdně, 51% uvedlo, že se akcí účastní jednou za měsíc a pouze 7% uvedlo, že nosí špunty do uší. Přátelé, to je i velmi moje téma, jakož jsem často na koncertech a mejdanech, to víte, a jakoby taky na to trošku dlabu, ale tímto bych chtěla říct, že opravdu ty šponty, že to je zcela zásadní a důležitý. Takže chraňme svoje uši, je to potřeba a myslím si, že nám za pár let určitě poděkujou.

0: Ross Quinn a taky Fade to Grey na frekvencích Dance Radio, tak to je další melodie, která nesměla chybět v rámci čtvrtečního dopoledního driveu. Doufám, že jste s náma. My pokračujeme dál a přátelé, pojďme se podívat do světa filmu, protože už brzy by se do kin v USA, Velké Británii, Irsku a i po čase v dalších zemích měl objevit novej, zbrusunovej film, který se bude odehrávat v New York, nebo odehrává se v newyorský klubový, nebo na newyorský klubový scéně a premiéru teda měl na letošním festivalu v Cannes a jmenuje se ten snímek film Club Kid. Možná už jste o něm slyšeli, já mám pocit, že jsme se tady o něm už bavili. Scénář napsal a režíroval Jordan Firstman a právě ten se v něm i objevuje jako hlavní protagonista a postava. Tenhle ten snímek měl premiéru v květnu letošního roku a měl obrovský úspěch a ovace, kdy lidi stáli několik minut ve stoje a tleskali. Jedná se o 20-minutový komediální drama, který sleduje zkrachovalýho organizátora večírku, právě který žije v New Yorku, a učí se skloubit nejenom ten šílený životní styl, ale taky péči o rodinu a tak dále. No, je to mazec, pokud vás zajímá víc, tak dejte si na internetu Club Kid a tam vám vyběhnou nějaký upoutávky. A co je taky zajímavý, že tenhle ten snímek, který byl hodně avizovaný, takže doufám, že bude potom buď k dispozici i u nás v těch alternativnějších kinech, a nebo potom třeba bude dostupný na internetu. Těšíme se moc.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dance Radio.

přátelé, Purple Disco Machine a Hypnotized na frekvencích Dance Radio. Máme minutu po 10. hodině, my pokračujeme dál a už za malou chvíli si dáme skladbu Ocean House od Jubel.

0: Dani Hot Since 82 a Shaded. Mezi 10. a 11. pokračujeme dál a my se mrkneme nejenom na hudební konferenci, která nás čeká už brzy na podzim v Praze, omrkneme video set dne a taky spoustu dalších věcí. Teď už ale připravený Andy, zprávy a počasí, krásný ráno. Dance Radio
1: News. Křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc lavorem na zracení. Tohleto zažili už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřními noroviry. Většina lidí ani netuší, že noroviry existují. Podle lékařů však patří mezi nejčastější původce akutních střevních infekcí. Ve světě ročně zaviní odhadem až 200 tisíc úmrtí. Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rebu.

konců celých 60 let. Jeho unikátní sbírka, kterou tvoří přibližně 6 000 exemplářů z celého světa, se již brzy dočká trvalého domova. Od jara příštího roku se totiž na zámku v Bílovci otevře vůbec první stálé muzeum hlavolamu v České republice. Od září začíná nová sociální dávka. Takzvané hlídáčkovné má pomoci mladým rodičům, kteří jsou zároveň studenty prezenčního studia do 26 let. Navzdory vžitému označení hlídáčkovné není nutné prokazovat, zda jsou peníze použité na hlídání dítěte chůvou či jeho pobytu například v jeslích. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí na příjemných 27 stupňů a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: 89 a 129 FM, přátelé, za náma Superfly INC a Moving Too Fast. Před náma také důležitý info, pokud jste muzikanti, fanoušci, anebo třeba i lidi, co se zajímají o hudební trendy a hudební průmysl, anebo v něm pracují, tak už letos opět proběhne na podzim celá řada hudebních konferencí a setkání, nejenom v Česku, ale taky ve světě. Co se týká tý český, tak jedna z největších konferencí nás čeká i letos, a to Prague Music Week, který proběhne i letos v listopadu. Rozhodně se máme na co těšit. Od 4. do 6. listopadu program proběhne v pražských klubech a taky přímo na výstavišti. Ale co je důležitý, že je vypsaný stále open call. Je možnost tedy, pokud máte zajímavý hudební projekt, kapelu, jakýhokoliv žánru, tak je možnost být součástí letošní konference a v rámci open call tady vystoupit. Ještě stále můžete posílat vaše přihlášky a je tam samozřejmě důležitých několik faktorů, jo, aby ten projekt mohl projít tím filtrem, tak samozřejmě, kdo se může přihlásit, v projektu by měla působit minimálně jedna žena, projekt by měl mít vydaných alespoň 5 skladeb, je připraven odehrát živý koncert, a to právě v termínu od 4. do 6. listopadu v prostorách pražských klubů, no a zároveň taky je potřeba dodat důležitý podklady a tak dále. Pokud to všechno máte, splňujete a myslíte si, že byste mohli být dobří favoriti, tak máte čas do 15. září, protože uzávěrka je přímo k 15. září. Veškeré info najdete na praguemusicweek.cz, tam máte info o celý konferenci, programu a tak dále. No a vy samozřejmě můžete vyrazit a můžete být třeba součástí, takže držím pěsti.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
15: No tak pojď zapel!
16: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
17: Tak dobře.
16: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
18: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
16: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
18: Breno. Podlaha dělá domov.
19: Dance Radio. Dance Radio.

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete ladit i dnešní dopolední drive za náma. Taky náš kolega tady z vedlejšího rádia, kolega, taky producent Epoch Noir a jeho Inbox v Etheru Dance Rádia, tak tato věc nesměla chybět. No a my už se mrknem na velký tip dneska na videoset dne. A já teda musím říct, že jsem včera objevila, bude to teďka tip na trošku už starší set, který ale je nejenom hudebně úplně top, ale taky hlavně vizuálně. A nevím jak vy, ale já třeba osobně miluju, když ty sety jsou natočený v podstatě někde v přírodě, v lese, s nádherným výhledem a tak dále. A má to takovou tu jungle, přírodní atmosféru. A myslím si, že v dost podobným módu asi přemýšleli i dvojice Polen Bryson, kteří nahráli unikátní set 4 roky zpět a to přímo v Puzzlewoods in the Forest v nádherném prostředí, kde tam jako les, nádherně jsou tam jako letky a tak dále. Tenhle ten setík, která já se přiznám, že jsem objevila až teprve nedávno a byla jsem úplně unešená nejenom z té hudby, protože je to takový přesně liquid, deepový drum and bass, no, přesně na který jste zvyklí, ale zároveň to prostředí jako má neuvěřitelný kouzlo, ty záběry a tak dále. Jestli bych třeba někdy chtěla udělat nějaký videoset, tak tohle to je velká inspirace, jak to udělat hezky a myslím si, že třeba pro někoho z vás taky. Takže tenhle ten setík budu sdílet za chviličku na našich sociálních sítích, abyste se k němu dostali. A věřím, že vás to bude bavit nejenom po té hudební, ale taky hlavně po té vizuální stránce.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Kometo Scan a Don't Stop na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že máte krásný čtvrteční dopoledne. Za chviličku 11. hodina a přátelé, také doporučuji sledovat naše sociální sítě, protože končí nám prázdniny a po prázdninách se i do éteru vrací třeba pořad Showtime po kratinký pauzičce a taky vás čeká spoustu zajímavých hostů, novinek a tak dále, takže i novinky z našeho prostředí Dance Rádia, ale taky i info o nový muzice, akcích, festiácích a tak dále, takže doporučuji sledovat Facebook, Instagram, díky tomu budete v takovým neustálým informačním pohybu, abyste věděli, co vás čeká, co se kde děje a tak dále. Takže jestli nás ještě nesledujete, tak byste to měli rozhodně napravit. Za chviličku ještě další muzika, Griffin Cascade a spoustu dalšího a věřím, že jste s náma, ať už ladíte odkudkoliv. Jsme Dance Radio.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio.

Přátelé, 11. hodina je tady, poslední hodina před náma v rámci dopoledního driveu a už za chviličku se dáme moje oblíbence Charlotte Hynek a také Hybrid Minds a Pride Days.

0: zabrousíme i do českých vod společně s duem Bratři a jejich Unfold. Mezi 11. a 12. budeme pokračovat dál, co vás čeká, nemene určitě další hudební novinky a taky omrknem, kam dnes můžete vyrazit. Nejenom, že nás čeká nádherný počasí, ale taky i spoustu zajímavých akcí. Teď už ale připraveny zprávy a počasí s Endym.
1: Některé školy prodlouží dětem prázdniny. Ne, že by na ně chtěli být tamní učitelé hodnější, ale školy nejsou kvůli rekonstrukcím ve stavu, kdyby se v nich mohlo učit. České dráhy zvítězily v obrovském tendru na zajištění dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vybraný dopravce bude provozovat příměstské vlaky. Praha a kraj za to společně zaplatí více než 165 miliard korun. Čínský prodejce levného oblečení Shein plánuje v září vstoupit na hongkongskou burzu s tržní hodnotou kolem 25 až 28 miliard dolarů. Čtvrtinu toho, na kolik firmu ocenili investoři v roce 2022. Jedním z důvodů propadu je i podezření, že firma při výrobě oblečení využívá nucenou práci Ujgurů v provincii Sintiana. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Stále posloucháte čtvrteční dopolední drive s datem 27. srpna. Neuvěřitelně, jak to letí, no ale mrknem se už také na podzimní akce, který nás čeká. Sice tohleto bude akce docela daleko od nás, a to až v daleký Číně. Myslím si, že jsme se, nebo že jste se možná ještě ani nevzpamatovali z letní edice Tomorrowlandu v Belgii a už organizátoři Tomorrowlandu přemýšlí nad tím, co bude v budoucnosti, a to nad čínskou verzí právě festivalu The Magic of Tomorrowland, což je samozřejmě taková ta čínská odnož. Ta proběhne, jak už jsem avizovala, v říjnu 17. a 18. Je to dvoudenní akce, která se tady vrací a zároveň nabídne opravdu jako kouzelný line-up, jako je třeba Alice in Wonderland, X-Follow Miss Monique, Joe Corey, Tiesto a spoustu dalšího. No a samozřejmě organizátoři odhalili úplně kompletní program pro právě tuhletu čínskou zastávku, takže už můžete přímo na webu a sociálních sítích omrknout veškerý kompletní program. Myslím si, že už je to tam i časově daný. No a rozhodně teda, pokud byste třeba měli zrovna cestu sem a chtěli to spojit, tak třeba ještě seženete lístky a samozřejmě ještě jenom veškerý info najdete na webu. Mimochodem, pokud by vás zajímalo ještě zpětně poslechnout si záznamy jednotlivých vystoupení světových hvězd a producentů, kteří zahráli na té letní edici Tomorrowlandu, tak doporučuji už teďka detailně prozkoumat YouTube, protože ty sety už jsou tam téměř kompletní, takže si můžete poslechnout zpětně přesně toho, koho máte rádi.
1: Rain Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
9: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
10: Je. Schodila mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce Školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

0: Party Service.
1: Kulturní a party service je připravený, začneme denníma akcema, přesuneme se i na pár mejdanů, který dneska můžete navštívit. Mrkneme se na Letní Letnou, ta stále probíhá na Letenský pláni, spoustu doprovodného programu, představení pohybového, divadelního, tanečního, takže určitě doporučuji letniletna.cz prozkoumat kompletní program. Trojský pivovár celý léto nabízí i dneska od 19 hodin letní podcastovou scénu, kdy se můžete potkat s vašimi oblíbenými podcastery live dneska Michaelův Mashup Live od 19 hodin. Těšit se můžete třeba ale i na letní kino, dnes třeba můžete vyrazit do kasárna Karlín a taky zároveň se promítá na celé řadě dalších míst před Krosem a tak dál, takže doporučuji. Dnes můžete vyrazit ale i třeba na letní kino Obecná škola od

Chcete vyrazit třeba na Harryho Pottera do kina. Od 17 hodin se promítá Harry Potter a Kámen mudrců, Kino 35, takže doporučuju. No a pojďme se mrknout na koncerty. Dnes v Přístav, Dvě slunce, Vlnobytí a další kapely od 18 hodin. Taken Off od 8:30 se na vás těší v Malostranský besedě. Pokud byste rádi do jazz doku, tak Yellowstrom a taky Hot Pstromy dneska. Funková výborná kapelka od 21 hodin. No a doporučím třeba i dneska mít Factory, kam můžete vyrazit na předprázdninovou nebo poslední prázdninovou sérii v rámci koncertů dnes Lila Tesla a taky Music Lover Anonymous a spoustu dalších kapel. Start 20. hodina. V Krosu dneska v rámci Cross Square můžete vyrazit na kapelu Už jsme doma od 6:30, potom se těšte na afterparty, na techno Niku 77 a hosty. No a poslední dva tipy dneska v Revír Karlín můžete jít si poslechnout DJ Blena od 19 hodin. No a těšit se můžete i ve Groove Baru na ABčko Markel od 19 hodin. A poslední tip poputuje do Altenburgu. Dnes můžete vyrazit na AVHD, Iriky a další DJs dnes podvečer od 22 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, to docela hodně na to, že je čtvrtek, takže věřím, že vyrazíte.

0: Přátelé, Oliver Howdens, AU v éteru, Dance Rádia 11.53, aktuální čas, za chviličku 12. hodina. Já se pomalu loučím, děkuji za příjemný den, ráno a dopoledne. Doufám, že budete s náma i odpo, protože už se teď na vás moc těší můj kolega Majky mezi 14. a 18. hodinou. Máme dneska čtvrtek, to znamená, že vás čekají naše pravidelné pořady. Co je na programu a co vás určitě dneska nemine, je třeba hitparád Dance Radio Chart, která se rozezní od 18 hodin. V pozdějších hodinách vás čeká potom třeba v našem éteru Tiesto a jeho Prismatic, taky Armin Van Buuren, State of Trends a Music of Freedom, to všechno v našem éteru. Tak si to moc užijte, mějte se krásně, zítra se na vás těší ráno Majky, bude změna a já se na vás budu těšit příští týden. Mějte se hezky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc s lavorem na zracení. Tohleto zažili už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřními noroviry. Většina lidí ani netuší, že noroviry existují. Podle lékařů však patří mezi nejčastější původce akutních střevních infekcí. Ve světě ročně zavení odhadem až 200 tisíc úmrtí. Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rebusu celých 60 let. Jeho unikátní sbírka, kterou tvoří přibližně 6 tisíc exemplářů z celého světa, se již brzy dočká trvalého domova. Od jara příštího roku se totiž na zámku v Bílovci otevře vůbec první stálé muzeum hlavolamů v České republice. Od září začíná nová sociální dávka. Takzvané hlídáčkovné má pomoci mladým rodičům, kteří jsou zároveň studenty prezenčního studia do 26 let. Navzdory vžitému označení hlídáčkovné není nutné prokazovat, zda jsou peníze použité na hlídání dítěte chůvou či jeho pobytu například u jeslích. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí na příjemných 27 stupňů a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: No tak pojď zapál!
9: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
8: Tak dobře.
9: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
10: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
9: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Dance Radio. Dance Radio.

Flandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Dance Radio.

Rádio News. Některé školy prodlouží dětem prázdniny. Ne, že by na ně chtěli být tamní učitelé hodnější, ale školy nejsou kvůli rekonstrukcím ve stavu, kdyby se v nich mohlo učit. České dráhy zvítězily v obrovském tendru na zajištění dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vybraný dopravce bude provozovat příměstské vlaky. Praha a kraj za to společně zaplatí více než 165 miliard korun. Čínský prodejce levného oblečení Shein plánuje v září vstoupit na hongkongskou burzu s tržní hodnotou kolem 25 až 28 miliard dolarů. Čtvrtinou toho, na kolik firmu ocenili investoři v roce 2022. Jedním z důvodů propadu je i podezření, že firma při výrobě oblečení využívá nucenou práci Ujgurů v provincii Xinjiang. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a biopoté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
10: Billa, to dobré začíná u nás.
12: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.

0: Kart Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Kart Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Kart Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio.

křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc s lavorem na zracení. Tohle to zažili už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřními noroviry. Většina lidí ani netuší, že noroviry existují. Podle lékařů však patří mezi nejčastější původce akutních střevních infekcí. Ve světě ročně zaviní odhadem až 200 tisíc úmrtí. Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rebusu celých 60 let. Jeho unikátní sbírka, kterou tvoří přibližně 6 tisíc exemplářů z celého světa, se již brzy dočká trvalého domova. Od jara příštího roku se totiž na zámku v Bílovci otevře vůbec první stálé muzeum hlavolamů v České republice. Od září začíná nová sociální dávka, takzvané hlídáčkovné, má pomoci mladým rodičům, kteří jsou zároveň studenty prezenčního studia do 26 let. Navzdory vžitému označení hlídáčkovné není nutné prokazovat, zda jsou peníze použité na hlídání dítěte chůvou či jeho pobytu například v jeslích. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí na příjemných 27 stupňů a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: úžasný odpolko, Hayden James a Summer Follow Me právě teď na Dance Radio 27. srpna. Máme skvělý čtvrtek, venku opět letní počasí, tak se doufám, že si to užijete ideálně v naší společnosti. Playlist na webu nebo taky v aplikaci Dance Radio CZ a jelikož je čtvrtek, tak po 18. si dáme taky nejlepší taneční muziku. Podle vás, tedy podle vašeho výběru v hitparádě Dance Radio Chart. Dnes večer nebude chybět ani Armin a právě teď vás na jeho show pozveme. Tak si to pojďme užít. Jsme Dance Radio, já Michael C.
1: Stálice trancové taneční scény.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů.
2: Enjoy my show A State of Trance every week on Dance Radio.

0: Armin van Buuren, non-stop in the mix.
1: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Je. Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
12: Dance Radio. Dance Radio. The rhythm of the drum.

od dnešního dne hudební novinka v našem vysílání. Tuzemský DJ producent Sonority Lose You, velká to pohoda. Pojďme se podívat na dalších 5 nových kousků, který jsme dnes zařadili do playlistu do pravidelní rotace. Myslím si, že je potřeba je představit. Další domácí tvůrce, to je Poli Gabrieli a jeho track About You. Velký letní hit nám představují KTB a Jax Jones, Last Day of Summer. Vrací se k nám další velký jméno. Amélie Lenz, tentokrát se belgickou zpěvačkou Angel. Run. Zpět jsou i Jason Status, tentokrát s Jay Hasem a Ira, This Gruntlet. A ohromnej hit na závěr, Swedish House Mafia a Lee Kelly, Happiness is so sad. Tohle se rozhodně povedlo, nový materiál. Od trojice Švédů stojí poslední dobou opravdu za to. Teď už je Dakota, Fidel Grant, Burner nebo Future Bound, Perfect Sky. Dance Radio.

0: Christoph, Give Me The Love, tady jeden z rádio, podíváme se teď společně do hitparády Dance Radio Chart. Minulým 33. kole to vypadalo takto. Nasadili jsme tři novinky, taky našeho kolegu Chrise Sadlera, Dubs a Jubel, no a nastupních vítězů Drop Some Bass and Smith byli na trojce, Lost Frequencies s Nathem Nicholsonem brali stříbro a Drew Moon už pětkrát za sebou uzmuli zlato s hitem Shelter, tuzemská drum and bassová dvojice. Ta je u vás velmi oblíbená. Uvidíme, jestli obhájí i dnes večer, protože další kolo hit parády tu bude po 18. hodině na 89 či 102,9 FM nebo taky online. Teď do celý Gorillaz Feel Good Incorporated, naživo skvělá záležitost letos na Rock for People. Dáme si Galovskýho Got Me Feeling, BLR, dorazí z Ember Revival a věc z labelu Armada, Love Me Endless. No a vidím tam i vzpomínkovou Bomb Punk MCs, Freestyler, tak si pojďme užít nejlepší taneční playlist. Na ten srady právě teď.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Některé školy prodlouží dětem prázdniny. Ne, že by na ně chtěli být tamní učitelé hodnější, ale školy nejsou kvůli rekonstrukcím ve stavu, kdyby se v nich mohlo učit. České dráhy zvítězily v obrovském tendru na zajištění dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vybraný dopravce bude provozovat příměstské vlaky. Praha a kraj za to společně zaplatí více než 165 miliard korun. Čínský prodejce levného oblečení Shein plánuje v září vstoupit na hongkongskou burzu s tržní hodnotou kolem 25 až 28 miliard dolarů. Čtvrtinu toho, na kolik firmu ocenili investoři v roce 2022. Jedním z důvodů propadu je i podezření, že firma při výrobě oblečení využívá nucenou práci Ujgurů v provincii Sintiana. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Chami, Marlina Show, Faith, skvělá taneční muzika, máme čtvrtek, čtvrt na čtyři a hrajeme nejlepší taneční playlist na webu a také v aplikaci DanceRadio.cz naleznete komplet názvy tracků, songů, remixů a tak dále. Přesně, co vás zajímá. Dnes pro vás taky chystáme večerní program, jelikož je čtvrtek, tak si dáme hit parádu Dance Radio Charts společně po 18. No a dále tu máme samý ohromný jména. Dnes Tiesto, jeho Prismatic Radio Show, Armin van Buuren a Estate of Trance, Adam Beyer a Drumcode Life. Je z čeho vybírat. Všechno doplní ještě label show od vydavatelství Musical Freedom. Teď po reklamě Antonín Herbeck, taky novinka od Swedish House Mafia, slikali Happiness is so sad, nebo Paul van Dijk a San Etienne, Tell me why. Užijte si to, jsme Dance Radio, díky, že ladíte.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
12: Dance Radio. Dance Radio.

0: Sinatra, taky 54 Ultra Talk To, jeden z největších hitů letošního léta právě teď na Dance Radio. Jaký bude počasí? No, venku opět letní den, dnes se většinou polojasno, v Praze aktuálně úplně jasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Zítra se můžou ráno vyskytovat ojedinělé mlhy, nejvyšší denní teploty dnes 24 až 29 stupňů, zítra někde až přes 30. Foukat bude velmi slabý, postupně mírný vítr z východních směrů, večer bude slábnout. Teď už další taneční playlist. Dance Radio. Za chvilku topic Alex Gaudino Vintage Culture v remixu Jurise Warna a podobnou Fred Again a Baby Keem Leave Me Alone. Pojďme si užít náš taneční výběr na Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.
1: Michael C. na Dance Radio. Dance

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

Tvojí amor, vykupy Sanfin, my jsme Dance Radio a stále hrajeme i před 16. hodinou nejlepší taneční muziku. Co vám nabídnu, než si dáme další zprávy s kolegou Andym, tak třeba německý duo Kajuen Albert, Made of Sun. A nebo domácí dvojici, Draw Moon, aktuální číslo 1 v Dance Radio Chart, Shelter. Uvidíme, jestli dnes obhájí první místo v hitparádě od 18 hodin. Taky to může být lákadlo na pondělní show Rave on Air. Vždy v pondělí mezi 18. a 20. náš tým chystá to nejlepší. Drum and bassu, spousty hostů, guest mixy a tak dále. Tak si to nenechte ujít. Dance. Dance Radio. Dance.

Dance Radio News. Křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc s lavorem na zracení. Tohleto zažili už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřními noroviry. Většina lidí ani netuší, že noroviry existují. Podle lékařů však patří mezi nejčastější původce akutních střevních infekcí. Ve světě ročně zaviní odhadem až 200 tisíc úmrtí. Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rebusů celých 60 let. Jeho unikátní sbírka, kterou tvoří přibližně 6 tisíc exemplářů z celého světa, se již brzy dočká trvalého domova. Od jara příštího roku se totiž na zámku v Bílovci otevře vůbec první stálé muzeum hlavolamů v České republice. Od září začíná nová sociální dávka, takzvané hlídáčkovné, má pomoci mladým rodičům, kteří jsou zároveň studenty prezenčního studia do 26 let. Navzdory vžitému označení hlídáčkovné není nutné prokazovat, zda jsou peníze použité na hlídání dítěte chůvou či jeho pobytu například v jeslích. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí na příjemných 27 stupňů a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance.

0: Pragma, Tokame, Bane, Rain Remix, vyladí ten Radio, nejlepší taneční muziku. Je potřeba vás taky pozvat na tuhletu neděli, protože 30.8. přichystal Milan Kroužil další vydání Club Mixu. Tentokrát neuvěřitelné číslo 647, ano, 6047. vydání Club Mixu. To je neuvěřitelná řada. Vás bude čekat v Eteru Dance Radio od 18. právě tuhletu neděli. Uslyšíte sety od Milana Kroužila a taky jeho hostu DJ Barbara a Dua Patricia Strix a Nedine, tak si to 100% dejte v neděli v podvečer. Po reklamě Dimension, Guardian Angel, Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance, Tom Craft a nebo Rehab a jeho Ghost Town, to vše na Dance Radio. Pojďme na to.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
13: Dance Radio.

0: parádní taneční muzika, tady je Dance Radio, pořád vám hrajeme jen ten nejlepší taneční výběr. Co jsme přichystali dál, tak nabídnu už za chvíli spojení Bonoba a taky Totally Enormous Extinct Dinosaurs, pohodovka Heartbreak. Kreider dorazí se svým letním singlem Ibiza. A dáme si taky jeden z prvních velkých hitů Dua Camelphat, co mimochodem vystoupí v říjnu v pražském klubu Roxy, vstupenky v předprodeji, takže doporučuji nevynechat. Dlouho tu nebyli a myslím si, že dlouho nebudou. Dáme na Dance Radio jejich Constellations. Tak si to pojďme užít. My jsme Dance Radio Playlist na webu nebo v aplikaci danceradio.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
2: No tak pojď zabij!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dario Diazis a Shinadu, Space and Time, my jsme Dance Radio a nejlepší taneční muzika. Kde se můžeme vidět a slyšet tento týden na Maidenu, tak zítra hraju v pátek, tedy v klubu Roxy na posledním letním večírku tohoto roku. Main stage od 23 hodin budu začínat tohoto party se mnou Sunbeam a taky Tadeas, takže zítra se můžeme vidět v Roxy, samozřejmě v centru Prahy. To celý Matoma, Košín nebo Alesso s Pendulum a velký hit Fate a potom další zprávy a kolega Andy Routa před náma bude společná odpolední 60 minutovka před 18 hodinou, tedy před hit parádou Dance Video Chart.
1: Dance Radio. Dance Radio.

jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: na den s Radio Velká tanční pohoda. The Knox and Captain Cuts House Party a remix od Olivera Disco. Určitě si pamatujete velmi populární film tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina. Tak aktuálně už se objevil trailer na volný pokračování, který chystá Netflix. Anglicky se to jmenuje The Far, The Misadventures of Cliff Booth. Mimochodem Cliff Booth samozřejmě byla postava Brada Pitta, který hraje v tomto pokračování. Scénář napsal Quentin Tarantino, ale režie se tentokrát uchopil David Fincher. Premiéra je třeba v IMAXech plánovaná na listopad, na to 25. Teď už je online trailer, takže pokud vás to zajímá, rozhodně víte, kam i hned zamířit a pustit si lákadlo na tohle ten biják. Korolová s Vejzeskou nebo Filip Zelenka, novinka Heartbreak, to je další taneční výběr pro vás.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank,

0: nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Dance Radio.

0: Skvělý zlomený byt je Bond, vám pejde ten Vetlem Trippin, ideální lákadlo na pondělní Rave on Air, kde se opět můžete jako každý týden těšit na 120 minut nejlepšího drum and bassu, spoustu informací ze scény, guest mixy, hosty a tak dále. I v další sezóně budeme pokračovat právě v této tvorbě. Rave on Air si nalaďte i online, ideálně na Instači, kde náš tým naleznete jako Rave on Air potržítko a taky se tam proklikáte ke starším dílům. Co vás čeká o víkendu? Samozřejmě Terka mezi 13. a 16. spousta speciálek a v neděli Club Mix Milana Kroužila. Teď už Oliver Heldens, Sikik, Martin Solveig a taky Ben Kim v remixu Gorgon City, tady jeden z radio.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operát Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Rankiem Somebody to Love a Gorgon City Remix. To by byla standardně poslední věc ode mě, protože se nám blíží 18. hodina, ale jelikož je čtvrtek, tak si ještě dáme hit parádu Dance Radio Chart, tedy to nejlepší podle vašeho hlasování. Sám jsem zvědavý, jak to tentokrát vypočce dopadlo. V 18 hodin spouštíme ovlivňování příštího kola na webu Dance Radio.cz, takže hned můžete vybírat a posílat vaše oblíbený hity co nejvejš, hned s úderem 18. hodiny. Po hit parádě vás dneska čekají Tiesto, Armin van Buuren, Musical Freedom Radio Show i Adam Beyer a jeho Drumcode Life. Teď do celý Fred V, Sigala nebo Wilkinson a potom už to odpálíme s nejlepšíma tanečníma veckama. Podle vás tady je Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc lavorem na zracení. Tohle to zažili už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřními noroviry. Většina lidí ani netuší, že noroviry existují. Podle lékařů však patří mezi nejčastější původce akutních střevních infekcí. Ve světě ročně zavení odhadem až 200 tisíc úmrtí. Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rebusů celých 60 let.

Radio Char. Dance Radio Char. Dance Radio Char. Novinka.

0: Tady jeden z rádio a odstartovala nám hitparáda Dance Radio Chart. Už 34. letošní kolo. Za náma jsou tři skvělé novinky. Slyšeli jste Jamieho Jonesa s Camden Cox, State of Mind, taky Clean Bandit a Big Peak, I Don't Wanna Hurt You a Annette Fab, Wherever I Go. Jim dejte svůj hlas na našem webu, tedy danceradio.cz. Všechno už je spuštěný, můžete tedy ovlivňovat příští kolo klidně hned teď. Jdeme do komplet žebříčku, ten naleznete taktéž na našem webu, tedy online. Dance Radio Chart. Dance
1: Radio Chart. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: No tak pojď zabej!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

Dance Radio Chart v plném proudu. Zadává čtyřka, minulé jednička Dual Moon, Shelter. Budeme mít tedy nový první místo, vlastně všechny tři pozice na medaile. Naposledy připomenu, že do hitparády se hlasuje na webu danceradio.cz, to klidně hned teď. Máte čas každý den až do středy do 15 hodin. Dnes na trojce minulé čtyřka Another a taky 54 Ultra Talk to You. Na dvojce Epoch Noir a Madame Snowflake in a Box a z pátého místa na první pozici vyrazil Calvin Harris z Jazzy Satisfy. Po hitparádě Tiesto nebo Armin a taky Adam Beyer. Mějte se a zítra. Ahoj.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: No tak pojď za mě!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Built on legacy, shaped by decades of inspiration. Welcome, welcome to a musical journey, to a place where every track tells its own story. This is Prismatic.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

Come on, get down, lock it on down. Come on, get down.